Te ja hantušova tobie, kotra už je nás to runia zakuzvala, štú nás čen zrano hevaky ešte vopku zva? Je to Nicole Simonová, kotru už ešte svešime. Dobre ranie, živenie, stroj nás Veronika Záhodníková. A zoma nás všech ráde s tým statementom postruji nás čem zrano Michal Cíš. Všetky tuto titule svýšime hač do šestčích.

No ja si myslu, za vás ten je četiš vy s nami zromadně se serbským rozvozom s naším celým týmom a začíná s taktiž sobou do dola. A tu již ještě raz namo a to je čera hýže Derek Klopfova to ještě blance funcíny dosť a nadosť písali, dokáž se podače, že runě sče. A tu již veselíme se vyzotýž dženca dále. Jeli so sčelečenem svoje dolu a postrovy sčelečenem tu již rády a to dženě lipe z naši četuje funkciu v app. Vaše fota z dola, što sče doživili, dokaj so snano podače, nad čo so vo sebe veseliče. My je potom v obrazvi galerii na našej internetnej stronje a tež app MDR Serbia vozivime. Prošu, nezabudšte pak připisać, dže sče dolu a kak tež štu a što je na foče vidjeć. Přetož my se vyzotýž tu veselíme, když tu rozosustání dživáme přes vaše důlové postrovy. To podáme se potom s vami do cůzby.

0: Nábožné slovo.
1: Má dženca Maria Klausenová z Pančic-Kukova.
2: Sme v dovolu po puču. Jedeme s autom pouse a rozhľadujeme so. Pytame coky. Nenamakame ju, brneš nám navýpraju zodobiava tu byč. V zároče při počestí muž, kýž pšelšo čorny lada. Heva kníče živie duše. Potejkým nezvosta ničo druhé, hač tu zastač a so jeho voprošeč. Bude nám votmovič a puč pokazač cič. Tak pokmurne, kajž tu nupada. Zastaneme, strovíme a so prašame, že coky namakame. Nevočakovaná votmova. Vun přečelne praj, tam bude nedom Božam ša. Slyšiče ježo zvony zvonič. Přinže von napuč a nám pravý smír dokvatne pokazam.

0: Roskvarže, so je coky na horce za štomami trošku skovana. Prahi, že parkovanišče je, a dokaj máme potom hič. Když sme so zauročili a otjeđeme, za nami Lada a ještě kvílu kýva. Što je so stalo? Što je jeho zmenilo? Je naraz přečelný, dokež bu nám s vážnym pučnikom? Čuješe so trebane? Abo mejachme předsudky a jenož zvěžne Ladachme?
1: Nábožne svoje mieše dženca Maria Klausenova na doku a zamovitosti farskie vikarie.

No a jenož dere zo vás máme a zotiež nám všetce informácie dále dať čas poskytkujete o tom, šako je Mária Hestorunie spievo. Sme dostali ďalšiu ličbu a tu tapšinže z Pravočic. Tam je chučera 27 litrov a k tomu sme tiež dostali foto dere pelneného Miritka. Vútrebne džak vši posluchariam za túto informáciu. V komoru je mia chupotekin 20 litrov a Pravočicach 27. Ja so vieso dále veselú přes kúštu ličbu, kotraž k nám tu dojnže, předovšim chceme tiež do Deland poladač a dokončine kôvoku Kulova a Budušina do Radvoria. Sčelte nám tuž rade naši app MDR Serbia, že to celé jednore krutku informáciu, kýba sa tu do štúdia zazvoniče pod Budušin 37.400. Ale necháme tu dženca ráno vieso jenož vo desču porečeč, nie tiež pravá hučba, poľa nás je tu slyšeč. Hač to sedmich, zwischen mir ist Ruhe im Walburgo Vaujitz. Tut ein Titel wird noch ein Muscher, so brau wir heute die Gensnische hat ja Holaski dazu. A Junoko Wokoswita, Bodas aus Nami, Lisa Czornakowa. Na Uschitke tut der Titel, smirtsche so, hač to sedmich, weselitsch.

0: je naposled nich.
1: Serbski rozvoz. Pojeste. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranie. Njewiedra su čara tež v Horni Vužice zakađeli, kajže zdjeli regionalne navodnistvo vonjoboje vobore, dobrachu vobornica vjacore pince vuklumpač, vosibje v a voku o biskopic a kamenca. Kajže zdjeli vyši meščanosta kamenca, Michael Preuss, dobra so šoferio, dženca rano išče vosibje na dvorniščuje a vukodne droze na vobmjezovanja nastajč. Blisko niske je štom na železniske golije padno a tam su na to čaj upadneli. Blisko Zorelca je ča doštoma zrazil, ki ležeše na kolijach, zranijo so pak nihtu neje. Za elektrifikovanje železniske čare mese Drežanami a Zorelcom ma so predplanovanje za druhu bojcu leca zajič. To zdjeli čara budijski zaposvanc CDU v Sachskim krajnem semje Marko Šiman. Za prini votrisk z Drežan hač to zemic dumic je predplanovanje hižo zakončene. Sachska bi tutum prini planovanski krok vod zvjerska preuzava. Elektrifikovanje čare so dli hač runješ bješte so Nimska a Polska hižo dvajte sac a cive mese narodnim zrečenju Zavia Zavoj, važne železniski zvisk modernizovač. Polska je svoje nadroky za to mjestem spielniva. V Budyšinje so vokuo doma při žitnych vikach vistotne doladovanje s kamerami v přichodných tydženjach přiměri. Přičina su předpise Sachske krajne je zamujite za datu škit. To zdjeli na naprašovanje Serbsko rozhlasa jednačelka budyske bydlinotvarske tovaršnost či BVB, kotrež dom svuša. Vistotny koncept drbi so vosebje na senzibilnych mistnach, kaj při parkovanišču za čovjeku se zbrašenimi zmenič. Loni v lieču su kamery při domje instalovali, dokiž kopjaru so tam neskutki, kajž namocne rozestajenja a předovanje drogu. Od toho časa je so tam po informacijach BVB ličba neskutku zniživa. Vazovska gmena dobi leca s deficitom v hospodarskim planje dživač. Pod smušku maja 425 tisac euro minusa, kajž bi komunica na zajšem posedženju gmenske rado rozkvadva. Tutun deficit dobi komuna ze svojih rezervu zapvačič. K tomu přinže hišče nimale 1,7 milionu euro, kotrež dobi gmena na svojim krutem vopsedstve bez narunanja vodpisač. Vosebite vužadanje leca s dobom je, za dostanje komuna nieže 1 milion euro minje ze přemysl svoj dávka hačloni. Investovač chce ona to odlajenež do skýry małych projektov, šo do romady 450 tisac euro chceža ve vásu miestrujem za most, kanál a busové zastanišče vúdač. Západovúžijský koparský zviazk votvore novú rajnú dobu leca v Kostčicach ze serbským koparským derbiom. Nedom na prínim rajnym dňu v okresnej vyššej ligi 14. augusta raje prínie koparské mústvo športovej jednotky Kostčice prečivo v okresnému pokalnému dobečeri Soku Ralbicu Hoki. Postupník Traktor Malešece zmeje svoju prínju rú v Rakecach a kuločenio na horách. A tomu nebechu naše povestče, ki su Budyšina nastali, kiž môžete na našej internetovej strone dále čítať a tiež v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: 15 stopňov pokaza živé slepro Budyšine trošku je so svonco vútrapavo mes mročelemi. Dopovňa je tu a tam hišče vúľadáme, dženca v biu dňa pak bude skýry pomročené, dalšie nevetra sú možné. Vostanie vici kojete a živé slepro zalieze dženca na maximálne 20 stopňov.
0: Našim koncu je všetko poriadku na počach a na drohách. Jeli sa to zmení, vás tu viezo rade informujeme, za to pak trebame sobie tiež vašu pomoc. Budyšin 7.30 je naše číslo, pod ktorým môžete nás zazvoniť a nám zdieliť, že je niečo prasvo, kýba sa so tie mobilne vyskač na tvary, alebo písať, že nám poviesť celé jedno reč, že to naši app NDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.

0: Niemale wszedne szako serbskim rozo są tu w policajskim reporcie w metodach zjebania rozprawiamy, a nie tylko sme dostali nowinarsku z dzielinku Sakskoho ministerstwa za finanse, Mateo.
1: Ministerstwo warnuje przed sfalszowanymi e-mailkami w menie Sakskoho finansna zaradnictwa Niemcy, ta seksische finansverwaltung. Mailki ryka potom na przykład prüfungsanordnung gemäß paragraf 193, aby nicht kwas to też przywieszk, ale rudze preč a nic přivěšk kliknič, jebario přitom adresu odposvarja manipuluja, tak zase mysliče, oh, to je originál z finansného ministerstva, ale nie. Šitko jenoj šulka bža. Prinje v osibě závode sú so miestnym bola opravdžitého finansná zahraničča přizivili, to jež bučče skečný, tež tež mače závod, nevočinče žane přivěšky v e-mailkach, kýž přindu pozdatne z finansného zahraničča a nedavajče vaše kontaktné dáta abo tamne senzibilné informácie dále.

0: 12 minčinu posledných je a tu už přepodam netko svojo na doktor Zoniu Velkovu.
1: Rečnik učik serbským rozhlasom.
2: Ličba vopkadných mortvých je loni trochu spaneva. Došak je povesť, kotraž klinči najprede raz pozitívne. Dola što sú vopkadní mortví? Vúraz drema byč ekvivalent za nemské verkehrstote. Dola vun nie je dere rádžene. Rozumíš jún jenojš, tyž si jún ručo převožíš do nemčine. Serbštine dobíme si dola hinak pomáč moc. Dvuzjaskovým nemsko-hornio-serbským svoniku namakáme za to vúraz smertne vopo vopkada. Dola takhle sa to skere zriedka vúživa. Když poladáme do nového textového korpusa hornio-serbštiny na strone hornio-serbste.de, zvěstčíme, že písajú noviny zväčša vo smertných voporách vopkadných nezbožů. A to sa mi zdá jara dobre pomenovanie. Dokež nesúva sa smerč tu nekak abstraktne na nadrožne vopkad, ale menuje sa konkrétne, že dže vo milenie v normálnym vopkadže. Menujce vo nezbožo. A tuž vám přeju, že dženca vopkad nemilene pobine, a vy sa živí a strouví zase domoj naúročíče.
0: To by je dženstnýši riečný kúčik z doktor Zoniu Velkovi. A tu už poľadnú tiež ja ešte raz za vás napúča a nádrohy. Nie, našim koncu je všetko svobodné. Všetko vám všim dobro a vystu jezbu.

0: 5 minčinov do 8 nedam je.
1: Nábožné slovo.
0: Mađenca Maria Klausenova z Pančic-Kukova.
2: Sme v dovolu po puču. Jedžeme s autom po úsce a rozhľadujeme sa. Pytame coky. Nenamakame ju, brneš nám navi praju, zodobjava tu byč. V zárodze při počestí muž, kýž pšeušo čorny lada. Heva kníče živie duše. Potejkým nezvosta ničo druhé, hač tu zastať a so jeho voprašeč. Bude nám votmovič a puč pokazač cič. Tak pokmúrne kajš tu nupada. Zastaneme, strovíme a so prašame, že coky namakame. Nevočakovaná votmova. Vún přečelne praj, tam bude nedom Božam ša. Svišiče ježo zvone zvonič. Přinže von napuč a nám pravý smír dokvatne pokaza. Rozkvače, so je coky na horce za štomami trošku skovaná. Prahy, že parkovanišče je, a dokaj máme potom hič. Když sme sa zauročili a otjedžeme, za nami lada a ešte kvílu kýva. Što je so stalo? Što je jeho zmenivo? Je naraz přečelne, dokež bu nám s vážnym pučnikom? Čuješe sa trebane? Abo mejachme předsudky a jenož zvážne ladachme?
0: Nábožný svôk dnema dženca na doku a zamovitosti farskie vikarie Maria Klausenova z Pančic-Kukova.

počítač tu. Těžky myslím, jen žuvat byč, co boju, zoště já obudňu.

0: 5 minčinu. Do napoživječih je, ľube deči, to je viezo váš čas.
1: Čeho dla? Kak? Što? Lexia, prašej so.
2: Čím tyto? Ja mám strach.
3: Strach? Tadio? To si ty hižo jako cí letný hulc činiu. Tedy cíle bez stracha.
2: No haj, tedy bys zvolný by to kúsk hinak.
3: Poskaj. Přinesu či tablet ze svičku, švabličku i dysku, šklencu vody a talak za odpalenú švabličku.
2: Kajš bys to volný?
3: Haj, vizo.
1: Dobré ranie.
4: Dobré ranie, ľube Lexia.
3: Rúne pravým voku Miku Lexia.
1: Jažno vidžu.
2: Derje, vúspytam to.
1: Čín vomire tadio. A šmon tu švabličku pšetco rejne vočiva preč, hej?
3: Dobro typ, Lexia. To by ta kúvaka v pisoani tež tak prajiva.
2: Viditaj, nemôžu to.
3: Vokomík.
2: Zapalut.
1: To nezáleží na vamaj. Vierte mi.
3: Ta fólia k voču druhaniu švabličky je tu problém, abo?
1: Haj, niekotre z tutých fólií sú převadke. A druhé tisky maja na miestne, na ktorémž môže švabličku vočmonič, typky.
2: Á, ja viem. Tajke ma voka ište ze starých časov. Z nimi vona svičky pomierno skoku zasvičí.
3: A kak môže moje synečko pomáť?
2: Snano z váčenskej papieru. Z gotrež som čera s džinom drevo vatkoval.
1: Haj, jara dere. To je jedna možnosť.
2: Dáva ište dalšiu?
1: Starých filmách je s časami vidžeč, kak si môžojo. Švabličku při Feodore zasvěča. Feodor je pyšný klobuk za žony a muži, když má škropavé povrch. Kaubojové škorně sopeča tež za to užívají.
2: Trši, to s tým škorňom jsem ve filme tež již viděl.
3: Tady jo, něco započne se právě dědom dě. Posnědaný půjde můj do garáže po váženskou papíru. Vůdce a dědy povedá môj to s tými škornemi a tým kvobukom. Sem čipná, hač môže daj nám aj pomáč, svičku tiež po druhým puču zasvičiť.
1: Riane džin vám aj. A myslitej prišiem prošu na vaju vistotu.
4: Hej, vizor!

0: Hast du mir Stipkom na podjöjtschig?
1: Serbski Rozwus. Pojestrze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Niewiedra su čera tež v Horni Vúžice zakadžili. Kajž izdžili regionálne navodnistvo v Voňovej Vobore, dobiachu Vobornice viacore pince v uklumpač vo sebe v a vokuo Biskopic a Kamienca. Kajž izdžili vyšší miščanost a Kamienca, Michael Preuss, dobia sa šoférojo dženca ranohišče vo sebe na dôrnišťuj a vúkodnej droze na vobmiezovania nastajč. Blízko nízkeje je štom na železniske kolie padno a tam su na to čaju padneli. Blízko Zorilca je ča doštoma zrazu, kiš ležeše na kolijach, zraniu so pak nichtu neje. Za elektrifikovanie železniskeje čare mies Drežďanami a Zorilcom ma so předplánovanie za druhú bojcu lieca zahíč. Dozdeli čara budeský zaposvanc CDU ve Sakskim krajnym semie Marko Šiman. Za prvný votrisk z Drežďan hač do Zemic Dumic je předplánovanie hižo zakončené. Sakska by tutun prvný plánovanský krok vod zviazka preuzala. Elektrifikovanie čare so dlí hač runie špieši so Nímska a Polska hižo 2003 ve mieze národným zrečenú zaujazavoj, vážne železniský zvisk modernizovač. Polska je svoje nadoky za to miestem spielniva. Vazovská gmena dobí lieca s deficitom v hospodárskym pláne dživač. Pod smušku maja 425 000 € minusa, kajž by komunica na zajšom posedženiu gmenské rady rozkladla. Tutun deficit dobí komuna ze svojich rezervu zafačič. K tomu přinže hišče nimale 1,7 milionu euro, kotrež dobí gmena na svojim krutem vopsedstve bez narunania vodpisač. Vosebite užadanie lieca s dobom je, zo dostanie komuna niečo 1 000 000 euro mine z přemyslova dávka hač. Loni. Investovat chce ona dodla jenož do skyry małych projektov. Šo dohromady 450 000 € chce ja ve vázu miestrujem za most, kanál a busové zastanišče vúdač. V Budyšinie so vokuo doma pri žitných vikách vystotne doladovanie s kamarami v přichodných týdženiach přimieri. Pričina sú předpise sakskeje krajnie zamovitéje za dátu škyt. Dozdeli na naprašovanie Serbskeho rozhlasa jedna čelka budyské bydlenia tvarské dôžnosť či BVB, kotrež tom slúša. Vystotne koncept doby sa vo sebe na senzibilných mestnách kajž pri parkovanišču za človeku ze sprašeniemi zmenič. Loni v lieču sú kamary pri domie instalovali, dokiaľ kopia sa tam neskutky, kajž namocné rozestajenia a predávanie drogu. Od toho časa je sa tam po informáciách BVB ličba neskutku znižíva. Zapadovúžiský koparský zviazk otevrie novú rajnú dobu lieca v Krusčicách se serbským koparským derbiom. Nedom na prvním rajnom dňu v okresnej vyššej ligy 14. augusta raje prvne koparské mužstvo športové jednotky Krusčice prečivo v okresnému pokalnému dobyčeri Soko Ralbice Horky. Postupník Traktor Malešece zmie svoju prvnú hru v Rakecach a kuločenio na horách. A to vone viechu naše povestče, kýž namakáče tež na našej internetovej strone a dále tež v našej domodnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Sedom nače stopnju pokaza žive slepro v Budyšinje a vúľadáme tu a tam všetko zase slunco. Hač doši ponia so one všetko zase pokaza. Potom skyry pomročené, nevedra suhišče možné. Vostanie vici kojte a žive slepro te docpie dženca maximálne 23 stopňu.
0: Na pučach a nádrohách je našim koncu dále všetko ok, što beží kaž na štručku.
1: Serbský rozvoz.
0: A s tým môže netko tiež Julia Jankovcina, vomere zaspievač Ráno v auče. Však je titul Rika. Dobre, Ráno.

0: nábožné slovo.
1: Mađenca Maria Klausenova z Pančic-Kukova.
2: Sme v dovolu po puču. Jedžeme s autom po úsce a rozhľadujeme sa. So. Pytame coky. Nenamakame ju, brneš nám navýpraju, zodobiava tu byč. V zárodze při počestí muž, kýž pšelšo čorny lada. Heva kníče živie duše. Potejkým nezvosta ničo druhé, hač tu zastač a so jeho voprašeč. Bude nám votmovič a puč pokazač cič. Tak pokmúrne, kajž tu núpada. Zastaneme, strovíme a so prašame, že coky namakame. Nevočakovaná votmova. Vún přečelne praj, tam bude nedom Božam ša. Svišiče ježo zvone zvonič. Přinže von napuč a nám pravý smír dokvadne pokaza. Rozkvadže, so je coky na horce za štomami trošku skovaná. Prahy, že parkovanišče je, a dokaj máme potom ič. Když sme sa zauročili a odjedžeme, za nami lada a ešte kvílu kýva. Što je so stalo? Što je jeho zmenivo? Je naraz přečelne, dokež bu nám s vážnym pučnikom? Čuješe sa trebane? Abo mejachme předsudky a jenož zvážne ladachme?
1: Nábožné slovo k nej mieje šedženca na doku a zamovitosť či farskie vikarie Pančice Kukov Maria Klausenova.

Vítam vás učebne na Serský rádiový program z Hrašovského studia VET RBB. Pri mikrofóne je za vás Anja Kochoj-Čvácová. Žičem vám spätobnú pôdňovú přestavku s Bramborským Serským rádiom s aktuálnymi informáciami, přínoskami a srednejú lešajského muziku. Ešte pičku dokradne vám program net predstavujem.

0: A zome peglidnušta vičešega možinskega magazina mikrofon šepadajom ninto vičešemu moderatoroju.
1: Hej ho a vitajšo na novu bubak. V studiu jo za vas Jakob Prilichkeit. Jo, viče jo zase tak daleko, novu bubak jo ho. Pasujúce k startuju prázdninu jo naša ľuba Johana Šernigolc nieco za vás přigotovala. Vena doporúciu vám najlepšie drogovajnské cíle a jo se za to teke vašich sobu u kniku obšašala. Co jo přišlo ven, v nás gönioša viče. Jo, a teke nieco aktuálnego máme za vás. Karolin Kühne jo bola na koncerte v Bruno Mars v Balíniu. Co jo vena tam doživila a kak jo se jej koncert spodobal, rozpšavia vám teke víče. Mimo toga v programie? Ja. Jo, z tým až som vám južo v sletnému usčovaniu nekotare fakte v svetového mejstarstva v Kopence, v USA, Kanaže a Mexiku ulicoval, som krotko do końca turnira hyšte raz poglednúš na zachatné týženie. Kto jo přechvatal, kto obtužil. Ktoré sú nejvesebnejšie okugnúša toho turnira, ktoré nejvíce obzvatné. Jo, to, šo, víče. Petakem, zašajtušo, váš bubak.

Novú mjazynarodnú svieteke serskú muziku svišiša výčeteke ve bubaku našom možinskem magazíne Jakob Prídichkeit jo vám ulicu co vás vecakujo.

Jean sa jo vam kazane na rozgranjanski koncert s duom ledacu ze znatej u spivarku Hopmanojce Lenu, kotaru ščorono svišali našom programie Sivie, až buža tege Jean sa viacvar serski spivaš, a to ve koncertovem zalu biti u kampusa Hršebuzu Knoravie, to jo ve tvarenju 7 zastupio liche. Jo a viče, svišiš opra nas, kak jo bu rozgranjanski koncert, mja za drugi. Za Žínca musíme se s vami rozhodnout. Při mikrofoně je byla Anja Kochel-Švárcová. Mějte se, děkujeme.

Vítam vás účobne na Serský rádiový program z Rešovského studia VET RBB. Pri mikrofóne je za vás Anja Kochoj-Čvácová. Žičím vám spätobnú pôdňovú přestavku s Bramborským Serským rádiom s aktuálnymi informáciami, přínoskami a srednejú lešajského muziku. Ešte pičku dokradne vám program net predstavujem.

0: Ferijalne, kompaktne kurs ga se przewiež o Tuchelu v šuli za Dolnosarskoreca kulturoho v mešče. Jo, a co te kurziste tam götuju, to sme južo mili v našom programe, to sčo južo zgönili, ale to bužo teke v novom udašu našego sarskego tyženika nove casnik tema, to jo me rovno přeraživa južo Katalin Poradskojc, ta šéf-redaktorka, ktorá šio nento při telefóne. Dobrý deň, Katalin.
1: Na dobrý den, a na kůžde pát je feriálna, abo kompaktný kurs řecné šule pedla, a což vy nemášo, ale my máme, my můžeme to pokazáš, je to řecné kupkové foto.
0: Foto v těch obželníků letosného kurza?
1: A se v těch docentů. Dokula štojopla nás městem dvojka tradícia, až my vyzjavíme tož to řecné foto. A což je řecné, to je ta přibírajúca ličba obžilníku, dokuláž také letosa startujú niento niži 100 ľuží z a zvenka vúžice do feriového kurza, aby dolnú serskú rec uknuli, zvúcovali a serské kultúrne živenie doživili.
0: Mm-hmm.
1: A my, naša redakcia, my žicime im veľa viesela úspecha pšitom.
0: Nento bužo také jedna brisantná téma v tom novom udašu?
1: To si vie, dokoláž ten negajšný gospodár svovianského grožiša David Chmelík jo se mocne kritizíroval, dokoláž on nie zapošil z Lidzbovanky. Skoncne jo ven šel do insolvence a už o mesece dvojko jo grožišo zacenjona a miesto vetošo pýta nint také núzne za novým obgospodáriováriom. Ale David Chmelík jo zachopienk, abo v zajženom týženiu staje z javnosti, to jo bylo do toho šiško jogo dojšpíš, ale v Radušu jo von zajženom týžen obydláriam a přepožicnikam rozkvat pšícina za neraženie. Kutej gožbě jo net svoj nový projekt predstajím. A co tožde pšícine sú, to možno šo planas cítaš.
0: Joga ten feriove cas sú porozniny, jo, teke nieco zažíši pedla ten raz?
1: V toštom udašu také nieco ešte nemáme, ale ľubžíši vjase, šo se dokuláš v všidúcom udašu zmejome nieco vysebného za vás.
0: Co my ešte nieco uzvignúš, Katalin?
1: Jo, na každý pád, dokoláž my jsme měli tak dva kulturelné výražka, južo zachopěnk Julia, vůžeská filmová překlidka, kterou se vrošila a tomu se vjaselují, my se stává vysebně lubovarie filmu a také amatérské filmovarie, dokoláž to je pronocasně také ubežovanie. A to, što ubežovanie má niento nový termín a nové miestno. Niento je vúžeská filmová přegledka v programie Kinoch nocou pod gołym nebiom a to v Chmielu je. A ktoré filmy sú tam pokazali, lec sú tam serské filmy pedla byli, to zgonieša také u nás. Ja, a mimo toho je také nímsko-serský ensemble Rošibus vyši svoj 50-letný jubilej. Tam máme také riedne obrazy a vyzgonišo, ktorý riedne program sú tam predstajili.
0: Mm.
1: A mimo toho, zgonišo pla nás, co popšam štyce za tým projektom Tru Vúžica, abo Tru Lausitz, dokoláž to debyš taký podcast.
0: My sme narske a myšeme sa jaseliš na nové údaše našeho sarského týženika Nové Casnik. Žikujú sa Katalin Poradskojc, až čo nás informirovali.
1: No, čo som.

0: A tome peglednušto vičešego možinskego magazina mikrofon šepadajom ninto vičešemu moderatoroju.
1: Hej ho a vitajšo na novu bubak. V studiu jo za vás Jakob Prilichkeit. Jo, viče jo zase tak daleko, novu bubak jo ho. Pasujúce k startu jo prázdninu jo naša ľuba Johana Šernigolc nieco za vás přigotovala. Vena doperúci jo vám najlepšie drogovajnské cíle a jo se za to teke vašich sobu ukniku obšašala. Co jo přišlo ven, v nás gönio šo viče. Jo, a teke nieco aktuálniko máme za vás. Karolin Kühne jo bola na koncerte v Bruno Mars v Berlíniu. Co jo vena tam doživila a kak jo se jej koncert spodobal, rozpšavia vám teke víče. Mimo toga v programie? Ja. Ja, z tým až som vám južo v sletnému usčovaniu nekotare fakte v Svetovego mejstarstva v Kopence, v USA, Kanaže a Mexiku ulicoval, som krotko do końca turnira hyšte raz poglednuš na zachatne týženie. Kto jo přechvatal, kto obtužil. Ktoré sú nejvesebnejšie okugnuša toho turnira, ktoré nejvíce obzvatne. Jo, to, šo, víče. Petakem, zašajtušo, váš bubak.